0: teď rychlovka.
1: Máš ePET, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
3: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher, rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované

0: vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
0: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
8: tak a máme klid, Jiřínko.
7: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
5: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
6: Dáme si selfie?
7: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
5: Disciplína. To mám rád.
7: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
5: A právem na to mohou být hrdí.
7: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Tady jsme!
10: Oh. Prosečník, který není spocený.
11: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
12: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
13: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Tati, promiň, ujel mi bos.
16: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

you.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
2: Mám levnou energii.
1: Protože...
2: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
3: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
4: Perla, inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla.

0: S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Tady jsme!
9: Oh. Trosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
12: Tati, promiň, ujel mi bos.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
7: Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
4: Mám levnou energii.
3: Protože...
4: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
5: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
6: Snílkům. Požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Tati, promiň, ujel mi bos.
14: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Datart nákupy.
2: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
3: Hustí.
1: Datart.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Tady jsme!
10: Oh. Trosečník, který není spocený.
11: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
12: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
13: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit.

0: schlazení.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tvaroh tučný Karlova Koruna 250 gramů za 14,90. Penny.
3: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
8: Mám levnou energii.
7: Protože...
8: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
9: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
10: Snílkům. Požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
11: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
12: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
13: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
14: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
17: Tady jsme!
18: Oh. Trosečník, který není spocený.
19: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
20: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
23: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
24: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
25: Dáme si selfie?
22: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
24: Disciplína. To mám rád.
22: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
24: A právem na to mohou být hrdí.
22: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
26: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
27: Datart
0: nákupy.
1: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
2: Pusti.
1: Datart.
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
3: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
11: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
12: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
16: Dáme si selfie?
17: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
17: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
17: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
20: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
21: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
22: Dneska je ale pondělí.
21: Pondělí?
22: Aha. Nic, já už musím.
21: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
23: E.ON, nechte to na nás.
24: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
25: Tati, promiň, ujel mi bos.
26: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
11: Mám levnou energii.
10: Protože...
11: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
12: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
13: Tady jsme!
14: Oh. Trosečník, který není spocený.
15: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
16: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice.

0: mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
1: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
2: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
5: Tati, promiň, ujel mi bus.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Tady jsme!
8: Prosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
10: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
11: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
3: tak a máme klid, Jiřínko.
2: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
2: Pusti.
1: Datart.
3: Tati, promiň, ujel mi boss.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Je.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
7: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno. This beautiful-

0: všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení. Uf.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Řekni heslo.
4: Opavia.
5: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Tati, promiň, ujel mi bos.
8: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2, více ze života.
3: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tvaroh tučný Karlova Koruna 250 gramů za 14,90. Penny.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Datart nákupy.
7: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
8: Hustí.
6: Datart.
9: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
10: Dneska je ale pondělí.
9: Pondělí?
10: Aha. Nic, já už musím.
9: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
11: E.ON, nechte to na nás.
12: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
13: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
3: Není možný.
4: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
5: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: A mají i tuhle megatelku!
14: A věci do školy!
15: A ještě něco!
12: Tenhle kanon!
16: Když něco, tak Allegro.
17: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
18: Postarejte se o svou budoucnost.
17: To dělají moderní lidé. Investují.
18: A na to mohou být hrdí.
17: Jejich peníze pracují v XTB.
19: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
2: Nebo hovězí po burgundsku?
1: Vitana. A všechno dobře dopadne. V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
4: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělaj to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
16: Hosti.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost?
1: Ani náhodou.
0: My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: Stephanie, excuse me, Miss Stephanie, I've got your bill.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Jde po Lipichto. Και ταυτόχρονα, αβαλόν, πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
4: Jak to Češi dokázali, Petros?
5: Je to celý o tom mlíko.
4: Není možný.
6: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
11: Allegro! To musím také vyzkoušet!
12: A mají i tuhle megatelku!
13: A věci do školy!
14: A ještě něco!
11: Tenhle kanon!
15: Když něco, tak Allegro.
16: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
17: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
9: Řekni heslo.
10: Opavia.
11: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
12: Nice Price Combo. Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Tati, promiň. Ujel mi boss.
14: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
8: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
9: Na na na na na na na na na.
10: Každé pondělí a úterý.
11: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
10: Je tu koťák. A nálož hostů.
12: Známá otázka.
10: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
13: Ne, boží, ano, ano.
14: Ňoky, pene, spagety.
15: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
10: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
4: Pusti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
6: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
7: Nebo hovězí po burgundsku.
6: Vitana. A všechno dobře dopadne.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny Byla klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Byla.
3: Datart nákupy. Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
4: Pusti.
3: Datart.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné.
12: Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
16: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
17: Třeba tenhle, co mě dostal.
18: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Gouda bloček za 29,90. A vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
21: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na to nejsluší, ne?
22: Killerce něco na styling a nechting?
23: No my si ani nevidíš.
21: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
22: Asi slušnej budget.
21: Bylo to...
23: Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
0: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
7: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
24: Na na na na na na na na.
25: Každé pondělí a úterý.
26: Koťák live.

0: Je tu Koťák. A nálož hostů, se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Ne, boží, ano, ano.
2: Ňuky, pene, spagety.
3: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
0: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
7: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Vstoupila Foodora se slevou 100 korun a udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: Úrok klesl na 3,70.

0: pět.
1: Cože?
0: Je.
1: Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
0: Cože?
1: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
2: Tohle až uvidíš, slepejš!
3: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
4: Taky!
3: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
1: Nejvýhodněji si půjčíš na zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
0: Cože?
1: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
5: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
7: Tic-tac-tu.
8: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic-tac-tu. Otoč a vychutnej si oba.
9: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Přemku? Jenom jsem z okresu.
11: Z Filančáku?
12: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
11: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
13: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
14: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Fio.
15: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
16: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
17: Takže vás nesvědí hlava?
16: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
18: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
21: Destructo Skvrnum!
22: Freshissimo! Ferum Intensum!
20: A je to. Není to zas tak špatné.
23: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn.
20: Tak a je to. Žádná kouzla.
23: Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
24: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
25: Asi slušnej budget.
24: Bylo to...
26: Úplně za hubičku.
27: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
28: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
29: Očko tě zve do kina.
30: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
31: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
30: No, páni.
31: Existuje?
32: Vítejte, čara nás tam hodí. Rychlý démon.

na party standard traky. Je a čauda, viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

Wish I had, wish I wasn't, wish I gave up, but I don't.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori Doriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori Doriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
3: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90 a Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
9: Tic Tac Toe.
10: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden Tic Tac Toe. Otoč a vychutnej si oba.
11: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
12: Úrok klesl na 3,75.
13: Cože?
12: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
13: Cože?
12: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
13: Tohle až uvidíš, lepejš!
14: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
15: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
17: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
18: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
19: Asi slušnej budget.
18: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
6: Jasně. Bezkontaktně.
5: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
5: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždyť to je moje cesta.
5: Moje.
3: Koupil se mi.
4: A co se tady plpnete?
5: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
5: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
9: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Jo.
19: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
20: Nádobí Fabíne.
19: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
21: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
22: A teď trojitý epet.
23: Ty jsi teda číslo.
22: Jednička ve stabilitě, jako epet.
23: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

0: hijo de la gorrita. Puro bueno de este lado.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
3: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
4: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy.

0: Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
1: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+ pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Je.
7: Řekni heslo.
8: Opávia.
9: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
10: Tati, promiň, ujel mi boss.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil. Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Postarejte se o svou budoucnost.
4: To dělají moderní lidé. Investují.
5: A na to mohou být hrdí.
4: Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Neporazitelné.
11: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
12: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Jde boli bych to, ke ta vtohrona a valon, preby na vrome v titi si tají, preby na triakste.
5: Jak to Češi dokázali, Petros?
6: Je to celý o tom mlíko.
5: Není možný.
7: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Postarejte se o svou budoucnost.
8: To dělají moderní lidé. Investují.
9: A na to mohou být hrdí.
8: Jejich peníze pracují v XTB.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
14: Hustí.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Tati, promiň, ujel mi boss.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně. Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
4: Očko tě zve do kina.
5: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
6: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
7: No, páni.
6: Existuje?
8: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
9: Na na na na na na na na na.
10: Každé pondělí a úterý.
11: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
10: Je tu koťák.
12: Jo.
10: A nálož hostů.
13: Známá otázka.
10: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
14: Ne, boží, ano, ano.
15: Ňuky, pene, spagety.
16: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
10: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
8: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
10: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
14: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
15: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
16: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
17: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
18: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
17: Disciplína. To mám rád.
18: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
17: A právem na to mohou být hrdí.
18: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
19: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
20: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
21: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
22: Nádobí Fabíne.
23: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
24: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
25: A teď trojitý epet.
26: Ty jsi teda číslo.
25: Jednička ve stabilitě, jako epet.
26: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
27: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva.
0: Vyzkoušej Edušo Kréma Strong.
1: Vypadá jemně.
0: Nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
2: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem Mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
3: Neporazitelné.
4: Neporazitelné, když je vidíte levnější, nehledejte.
5: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
22: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
27: Na na na na na na na na na.
28: Každé pondělí a úterý.
29: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
28: Je tu koťák.
30: Jo.
28: A nálož hostů.
31: Známá otázka.
28: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
31: Ne, boží, ano.
28: Gnocchi, penne, spaghetti.
32: Život konečně u koťáka, že jo?
28: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Ciao.
1: Dokola.
0: Questo è del bivacco.
2: E lo deve spiegare.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Je. Yeah. Středa, středa, středa.
4: Řekni heslo.
3: Opávě.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
3: Tak zase ve středu.
5: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
10: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
11: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla.
8: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
13: Exotika bez přestupu.
14: Jasně, přestupujeme do Plavek.
15: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
16: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušnej budget.
16: Bylo to...
18: Úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
17: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
20: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
21: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
22: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
23: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
24: Na na na na na na na na na.
25: Každé pondělí a úterý.
26: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
25: Je tu koťák.
27: Jo.
25: A nálož hostů.
28: Vzájemná otázka.
25: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
29: Ne, boží, ano, ano.
30: Ňoky, pene, spagety.
31: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
25: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
32: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
25: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Tady jsme!
4: Oh! Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
8: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
9: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyber.

0: Šmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2, více ze života.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc vodka Božko v půl litru za 129,90. Penny.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka, úplně bez cukru.
9: Nulka.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
15: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
16: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
17: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
18: Na na na na na na na na na.
19: Každé pondělí a úterý.
20: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
19: Je tu koťák.
20: Jo.
19: A nálož hostů.
21: Zlámá otázka.
19: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
22: Ne, boží, ano, ano.
23: Ňoky, pene, spagety.
24: Můžu být konečně u koťáka.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Pupínek? Teď ne. Nemačka.

0: Viditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Na všechny možné polístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
6: Úrok klesl na 3,75.
7: Cože?
6: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
7: Tohle až uvidíš, lepejš!
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: Nejvýhodněji si půjčíš na zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku banány, kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
9: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
10: Přemku? Jenom jsem z okresu.
11: Z Finančáku?
12: To bude kvůli ty faktu, že zahnuji.
11: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
13: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
14: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
13: FIO.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Favíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabiny.cz.
4: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
7: Tic Tac Toe.
8: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden Tic Tac Toe. Otoč a vychutnej si oba.
9: Každý rodič umí něco jedinečného.
10: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
11: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
12: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
13: Očko tě zve do kina.
14: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
15: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
16: No, páni.
15: Existuje?
17: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
18: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál s Tezory.

0: Doriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesory Doriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultranáplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taky!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
8: Úrok klesl na 3,75.
9: Cože?
8: Je.
9: Tetřev Hlušec.
8: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
9: Cože?
8: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
9: Tohle až uvidíš, slepejš!
7: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90 a Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
0: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
10: Tic Tac Toe.

0: Tu. Otoč a vychutnej si oba.
1: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíne.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
7: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
8: Jasně. Bezkontaktně.
7: No vidá, funguje to.
9: Co to je?
7: Platební brána na poplatky za průjezd.
9: Vždyť to je moje cesta.
7: Moje.
9: Koupil se mi.
10: A co se tady plnete?
7: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
9: Ale že jste to vy.
7: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
11: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Jo.
12: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
13: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
14: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
15: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.

Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
11: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
9: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
12: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
13: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
14: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
15: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
17: Co?
16: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
20: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
21: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Víc jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
22: Dneska je ale pondělí.
21: Pondělí?
22: Aha. Nic, já už musím.
21: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
23: E.ON, nechte to na nás.
9: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
0: Red Bull vám dává křídla.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto.
0: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
17: Naked Attraction je zpátky.
24: Dobře to začíná.
17: Mladší.
25: Tak mi to zvedněte.
17: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
26: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
17: Jedna věc je ale stejná.
26: To je zážitek opravdu.
17: Odhalíme těla v přirozené kráse.
25: Já se kochám.
17: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
27: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

party in my house, party on the way to the party.

0: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nesivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
4: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
3: Nesivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
9: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar, načerpejte novou mycí sílu.
12: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
13: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
14: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
15: Takže vás nesvědí hlava?
14: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
3: Hosti.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Česku chybí vitamín D. Málo slunce způsobuje, že máme nedostatek vitamínu D. Řešení? Jedna tobolka Vigantolvitu je jako 45 minut na slunci. Pro vaši imunitu, kosti a svaly. Ať vás síla vitamínu D provází. Vigantolvit. Vitamín D číslo 1 v Evropě.
5: Vigantolvit. Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
6: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
7: Destructo skvrnum!
8: Freshissimo! Ferum intensum!
6: A je to... Není to zas tak špatné.
9: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla. Jen jeden Ariel Ultra Power Bot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
10: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
11: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
14: Tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
15: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Tady vám nesu něco z datártu.
6: Killerce něco na styling a nechting.
5: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušný budget.
5: Bylo to...
8: Úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka.
11: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
12: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
19: Datárt nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
3: Pusti.
19: Datárt.
20: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
21: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Qual più mal vento. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
0: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestará.

0: neberte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
1: Dneska je ale pondělí.
0: Pondělí?
1: Nic, já už musím.
0: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
2: E.ON, nechte to na nás.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tyma, tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
4: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.
10: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
11: Budeš to prostě milovat.
12: Na na na na na na na na na.
13: Každé pondělí a úterý.
14: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
13: Je tu Koťák.
15: Jo.
13: A nálož hostů.
16: Známá otázka.
13: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
17: Ne, boží, ano, ano.
18: Mňuky, pene, spagety.
19: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
13: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tady vám nesu něco z datártu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušný budget.
4: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
9: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
10: Nebo hovězí po burgundsku.
9: Vitana. A všechno dobře dopadne.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
14: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Vím, to se vyplatí.
16: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
19: Datart nákupy.
3: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
4: Pusti.
19: Datart.
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního

0: tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 000. Leap Motor.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

Dig it up, mine. Dig it up, mine. Pick it, dig it,

0: Ja, glaube ich, aber.
1: Es tut mir leid.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
9: Má to křídla?
10: Samá voda.
9: Ale je to nad námi.
10: Ano.
9: Tak je to nebe.
10: Trošku níž.
3: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
11: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
12: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Při nakládání.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
17: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
18: Asi slušný budget.
17: Bylo to...
19: úplně za hubičku.
20: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
21: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
22: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
23: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
24: Jaho, ne. Čoko.
25: To má po tobě.
26: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
24: To ty fruty.
27: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
25: Vybrali jste si dobře?
24: Já.
28: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect dojezdem až 497 kilometrů a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai Ioniq 3 již od necelých 670 tisíc korun.
0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
1: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
6: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
7: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Čáda věděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem Bulhar, ne Ital. Bulhar, ne Ital.
1: Derulo.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
8: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
9: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Datart nákupy.
12: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
13: Pusti.
12: Datart.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny Byla klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Byla.
15: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
16: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
17: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
18: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
19: tak a máme klid, Jiřínko.
18: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
4: Tyba, tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
5: To jo.
2: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.

0: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
2: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

co obléká si místní kněz. Láska mě blázně vytáhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místo mše pokojně spí. Já

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když pážíme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na pánvi.
13: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
15: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky zde. Tena.
16: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
17: Tady vám nesu něco z Datartu. Killerce něco na styling a nechting.
18: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
19: Asi slušnej budget.
18: Bylo to...
20: Úplně za hubičku.
21: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
22: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
23: Skvrny? Žádný problém.

0: Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Jaho, ne. Čoko.
6: To má po tobě.
7: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: Tutti frutti.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
6: Vybrali jste si dobře?
5: Jo.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
0: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
11: Očko tě zve do kina.
12: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
13: Páni, my ten klíč portál najdeme.
14: No, páni.
13: Existuje?
15: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
16: Na na na na na na na na na.
17: Každé pondělí a úterý.
18: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
17: Je tu Koťák.
19: Jo.
17: A nálož hostů.
20: Známá otázka.
17: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
21: Ne, boží, ano, ano.
22: Ňoky, pene, spagety.
23: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
17: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
5: Trápilo mě svědění a pálení.
6: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
4: Dokonce i sex se stal bolestivým.
7: Vagisan zafungoval okamžitě.
4: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
8: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
9: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
5: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
4: Hosti,

0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Je. Yeah. Středa, středa, středa.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vycel tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
7: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tyma, tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
10: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku. Budeš to prostě milovat.
13: Na na na na na na na na na.
14: Každé pondělí a úterý.
15: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
14: Je tu Koťák.
16: Jo.
14: A nálož hostů.
17: Vzdělám otázka.
14: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
18: Ne, boží, ano, ano.
19: Gnocchi, penne, spaghetti.
20: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
14: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství. Teď já dám já. Je to daleko?
7: Celkem jo.
6: A už jsme tam někdy byli.
7: Mhm.
6: Ale tudy jedeme prvně.
7: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
1: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
14: Hosti.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
16: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
15: Na pánvi.
17: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
18: Jaho, ne, Čoko.
19: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
19: Vybrali jste si dobře?
18: Já.
8: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
3: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda.

0: Hyundai Ioniq 3 již od necelých 670 tisíc korun.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
6: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc vodka Božkov půl litru za 129,90. Penny.
7: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tyba, tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
2: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
5: Na.
6: Každé pondělí a úterý.
7: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
6: Je tu Koťák.
8: Jo.
6: A nálož hostů.
9: Známe otázka.
6: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
10: Ne, boží, ano.
11: Ňoky, pene, spagety.
12: Můžeme konečně u Koťáka, že jo?
6: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 200.

0: 69,90. Kaufland.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
3: tak a máme klid, Jiřínko.
2: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Datart nákupy. Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
6: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
7: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
8: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
9: Nebo hovězí po burgundsku.
8: Vitana. A všechno dobře dopadne.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kuponem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
13: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
14: Pustí.
13: Datart.
15: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
16: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
17: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
18: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
19: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
20: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
21: Třeba tenhle.
3: jsem je dostal.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
21: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na tohle sluší, ne? Killerce něco na styling a nechting?
22: No my si ani nevidíš.
2: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
22: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
23: Očko tě zve do kina.
24: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
25: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
26: No, páni.
25: Existuje?
27: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
28: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT-Z paráda na Očko Star.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například

rulony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jar, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle, domičky, různé

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
6: Datart nákupy.
7: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
8: Pusti.
7: Datart.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
12: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
13: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 15,90 Krušovice 12 a Colgate zubní pasta za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
14: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
15: Nebo hovězí po burgundsku.
14: Vitana. A všechno dobře dopadne.
16: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
17: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
18: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: Na myš se ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
19: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
20: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
21: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
22: Třeba tenhle, co mě dostal.
23: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Vždycky jsem to chtěl zkusit, klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
10: Datart nákupy.
11: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
12: Pusti.
11: Datart.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
14: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
15: Nebo hovězí po burgundsku.
14: Vitana. A všechno dobře dopadne.
16: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
17: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
18: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
19: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
9: Třeba tenhle, co mě dostal.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Gouda bloček za 29,90. A vepřové maso ve skle různé druhy za 39,90.

0: se vyplatí.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
5: Killerce něco na styling a nechting.
6: No my si ani nevidíš.
4: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušný budget.
4: Bylo to...
7: úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
10: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tada!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Získejte extra body na plišáky do každé postýlky s tímto produktem. Zátkovy vaječné těstoviny, jeden bod navíc. Penny.
9: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Allegro! To musím také vyzkoušet!
12: A mají i tuhle megatelku!
13: A věci do školy!
14: A ještě něco!
11: Tenhle kanon!
15: Když něco, tak Allegro.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší ceny.

0: Mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepaktum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepaktum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepaktum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: A teď trojitý epet.
3: Ty jsi teda číslo.
2: Jednička ve stabilitě, jako epet.
3: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
5: Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
9: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

štěstí. Sleduju tvůj život jako film, nech si poradit, já vidím to, co nevidíš ty. Nevěřím na náhody a proto žádnej rádoby se nedostane mezi mým vsi. Pamatuj si, kamaráde, pouto mezi náma nikdy nerozbijou love ani house. Chtěli jste ty bary, co by podrželi, vytesaný do kamene, co je tady jsou. Co je tady jsou?

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
8: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: A mají i tuhle megatelku!
12: A věci do školy!
13: A ještě něco!
10: Tenhle kanon!
14: Když něco, tak Allegro.
15: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
18: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tadá!
18: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
19: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
20: Trojitý epet.
21: Ty jsi teda číslo.
20: Jednička ve stabilitě, jako epet.
21: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
22: Když potřebujete doplnit palivo, nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
23: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
24: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
25: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
26: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
27: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace.
0: ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
3: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Neporazitelné.
25: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
27: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času.

0: Wiggity Wiggity Wet.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Vždycky jsem to chtěl zkusit, klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od Andreje Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
9: Datart nákupy.
10: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
11: Pusti.
10: Datart.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kuponem.

0: V aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Billa Clubu za 79,90. A Kofola v Billa Clubu za 21,90. Billa.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
3: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
4: Killerce něco na styling a nechting.
5: No my se ani nevidíš.
3: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 49,90 byla kučína a hrozny bílé za 19,90. Tesco, počítejte s námi.
9: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar... kuskus
10: nebo hovězí po burgundsku.
9: Vitana. A všechno dobře dopadne.
11: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
13: Třeba tenhle, co mě dostal.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. A kanadské borůvky s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
7: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Kdy si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
8: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
13: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
14: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
15: Mám levnou energii.
14: Protože...
15: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
16: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
17: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
2: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
7: Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
2: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
2: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné. Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
20: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
21: Nádobí Fabíne.
20: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
22: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
23: Naked Attraction je zpátky.
24: Dobře to začíná.
23: Mladší.
25: Tak mi to zvedněte.
23: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnoho.

0: Jsem vízolek, protože holky to chtějí taky.
1: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
1: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
4: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na tom

0: mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celio to mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
9: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
10: Mám levnou energii.
9: Protože...
10: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
11: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textíly. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
18: Allegro! To musím také vyzkoušet!
19: A mají i tuhle megatelku!
20: A věci do školy!
21: A ještě něco!
18: Tenhle kanon!
22: Když něco, tak Allegro.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
25: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
26: Naked Attraction je zpátky.
27: Dobře to začíná.
26: Mladší.
27: Tak mi to zvedněte.
26: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
28: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
26: Jedna věc je ale stejná.
28: To je zážitek opravdu.
26: Odhalíme těla v přirozené kráse.
27: Já se kochám.
26: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku. Budeš to prostě milovat.
27: Na na na na na na na na na.
29: Každé pondělí a úterý.
30: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
29: Je tu koťák.
30: Jo.
29: A nálož hostů.
31: Vzdělávna otázka.
29: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
32: Ne, boží, ano, ano.
33: Ňoky, pene, spagety.
34: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
29: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
11: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
11: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
11: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
2: Hosti.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.

0: popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Jde boli bych to, ke ta vtohlona a valol. Preby na vrome v titi si tají. Preby na driak ste.
4: Jak to Češi dokázali, Petros?
5: Je to silý o to mlíko.
4: Není možný.
6: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
7: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
10: Očko tě zve do kina.
11: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
12: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
11: No, páni.
12: Existuje?
13: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
14: Na na na na na na na na na.
15: Každé pondělí a úterý.
16: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
15: Je tu Koťák.
17: Jo.
15: A nálož hostů,
18: známá otázka,
15: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
19: Ne, boží, ano, ano.
20: Ňuky, pene, spagety.
21: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
15: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Ha ha ha ha ha!

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tada!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Zátkovy vaječné těstoviny, jeden bod navíc. Penny.
9: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Allegro! To musím také vyzkoušet!
12: A mají i tuhle megatelku!
13: A věci do školy!
14: A ještě něco!
11: Tenhle kanon!
15: Když něco, tak Allegro.
16: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
17: Na Vinted může být všechno znova nové.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: kde budete zítra.
1: Disciplína. To mám rád.
0: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
14: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
15: Naked Attraction je zpátky.
16: Dobře to začíná.
15: Mladší.
16: Tak mi to zvedněte.
15: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
17: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
15: Jedna věc je ale stejná.
17: To je zážitek opravdu.
15: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
15: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.

0: něco v rukávu.
1: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
5: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například trvanlivé jihočeské mléko polotučné za 9,90. Penny.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
9: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tadá!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Allegro! To musím také vyzkoušet!
14: A mají i tuhle megatelku!
15: A věci do školy!
16: A ještě něco!
13: Tenhle kanon!
17: Když něco, tak Allegro.
18: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
19: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
20: Teď trojitý EPET.
21: Ty jsi teda číslo.
20: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
21: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
22: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
23: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
24: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
22: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
24: Disciplína. To mám rád.
22: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
24: A právem na to mohou být hrdí.
22: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
25: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
26: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
27: A dělají to taky ostatní?
26: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
28: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
29: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
30: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
31: S
30: plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
0: Neporazitelné.
1: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
2: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
5: Tyvo, tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Budeš to prostě milovat.
7: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
15: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám mBank.
0: mBank. Velká malá vítězství.
3: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90. Penny.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tadá!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: A mají i tuhle megatelku!
11: A věci do školy!
12: A ještě něco!
9: Tenhle kanon!
13: Když něco, tak Allegro.
14: Legendární KFC Twister ve 4 příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
17: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
18: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
19: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
20: Dáme si selfie?
21: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
19: Disciplína. To mám rád.
21: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
19: A právem na to mohou být hrdí.
21: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
22: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
23: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Noviton Pro zdarma. Noviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Noviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Noviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Noviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
5: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
6: Mám levnou energii.

0: to, že?
1: Jsem nahrál vyúčtování na epet.cz.
2: Správně, s epet máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u epet. Epet, život s lepší energií.
3: Neporazitelné.
4: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
2: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: A mají i tuhle megatelku!
7: A věci do školy!
8: A ještě něco!
5: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tada!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
12: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
13: S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku?

0: umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Když potřebujete doplnit palivo, nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu, nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
4: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
7: Mám levnou energii.
6: Protože?
7: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
8: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělej to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
13: Cože?
12: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
14: Neporazitelné.
15: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
16: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
17: Naked Attraction je zpátky.
18: Dobře to začíná.
17: Mladší.
18: Tak mi to zvedněte.
17: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
19: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
17: Jedna věc je ale stejná.
19: To je zážitek opravdu.
17: Odhalíme těla v přirozené kráse.
18: Já se kochám.
17: Naked Attraction Česko a Slovensko.
20: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
17: Budeš to prostě milovat.
21: Na na na na na na na na na.
22: Každé pondělí a úterý.
23: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
22: Je tu Koťák.
24: Jo.
22: A nálož hostů.
25: Zajímavá otázka.
22: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
26: Neboží, ano, ano.
27: Ňoky, pene, spagety.
28: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
22: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.

0: celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Kedy. Prostor pro vaše plány.
1: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
3: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin sprej nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin. A dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
4: A teď trojitý epet.
5: Ty jsi teda číslo.
4: Jednička ve stabilitě, jako epet.
5: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2. Více ze života.
2: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
10: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
11: A mě se odsud nechce ani pryč.
12: Staraj se, viď.
11: No, mají nás rádi.
12: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
11: Veď.
12: Ortopedický polštář třeba.
11: Klimošku.
12: Nebo vodní postel.
11: Nebo vodní dýmku.
10: Pomáhat mazličkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
13: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
14: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
15: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
16: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
17: Dáme si selfie?
14: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
16: Disciplína. To mám rád.
14: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
16: A právem na to mohou být hrdí.
14: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: Neporazitelné.
20: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
21: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
22: Naked Attraction je zpátky.
23: Dobře to začíná.
22: Mladší.
23: Tak mi to zvedněte.
22: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
24: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
22: Jedna věc je ale stejná.
24: To je zážitek opravdu.
22: Odhalíme těla v přirozené kráse.
23: Já se kochám.
22: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
11: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
16: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
17: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
4: Tati, promiň, ujel mi bos.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například trvanlivé jihočeské mléko polotučné za 9,90. Penny.
3: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Neporazitelné.
8: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
2: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
0: Budeš to prostě milovat.

Lovercore.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland. Hi.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like... Lepší život společně. Unika.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
8: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to... úplně za hubičku.
10: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
11: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí...

0: Investor. Dobrá práce.
1: Postarejte se o svou budoucnost.
0: To dělají moderní lidé. Investují.
1: A na to mohou být hrdí.
0: Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Jen do toho. Pořádně mi za to.

0: prožijte každý okamžik naplno. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
1: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
2: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Budeš to prostě milovat.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Tady jsme!
4: Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
8: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
9: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
10: O2. Více ze života.
11: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například tvaroh tučný Karlova Koruna 250 gramů za 14,90. Penny.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
13: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
14: JISK nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
1: Děkuju, Zlatane. A Tysone. Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
0: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
1: Disciplína. To mám rád.
0: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Při nakládání.
5: Tati, promiň. Ujel mi bus.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
6: Neporazitelné.
7: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
8: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
9: Naked Attraction je zpátky.
10: Dobře to začíná.
9: Mladší.
11: Tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
12: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
9: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
14: Budeš to prostě milovat.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Rádi jsme!
4: Oh! Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.
10: Je.
11: Řekni heslo.
12: Opavia.
13: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
14: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
15: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například trvanlivé jihočeské mléko polotučné za 9,90. Penny.
16: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
17: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
18: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
17: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
19: Tati, promiň, ujel mi boss.
20: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night. Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: Neporazitelné.
12: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
13: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

makes a noise. The Swedish House.

thank you so much for coming down.